0: Chlapku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

religion. I said, can you feel it?

0: Marku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Kellnera. To nejlepší z Fajnu na Soušos.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák.
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: All the hits.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Fajn. Vždycky ho.

0: Dobré ráno, čau lidi, v 7 hodin oficiálně startujeme náš společný fajn víkend. Zase vaše známá trojka, já, Míša, potom Kuba, potom Kristin. Dneska se nic nemění. A konečně jednou bude víkend v klidu, úplně pro všechny, pro vás, pro nás, no bude to prostě skvělý. Zároveň společně si řekneme samozřejmě, co je dneska vůbec za den, anebo pár informací o spánku. Já doufám, že vy jste spali v pohodě, jestli jste teda vůbec spali, co si budeme. Je sobota, takže mě posloucháte někde na benzínce po neskutečný kalbě, tak vás vítám. Jestli ne a krásně jste vyspali, gratuluju a upřímně, já vám strašně závidím.
1: Fajn víkend.
0: A teď už Timberg, Seek, Bromance na Fajnu.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Tak je Bees and Honey. Jejich show Me Love, song, který nám odstartovává speciální moment, kdy si musíme říct, co je dneska vůbec za den. A já doufám, že vy jste na to na fajnu pořádně ready. Například je světový den delfínů, to znamená, jestli někdo se třeba zahraničí, ještě pořád máme čas, ještě pořád, ne teda u nás, ale v zahraničí jsou ty letní teploty, to znamená, jestli prostě vidíte delfínky, popřejte jim jejich special světový den, nebo taky je národní den videoher, to znamená, dámy, jestli vám, s váma vám partner prostě netráví čas kvůli tomu, že hraje videohry, tak dneska to musíte odpustit, bohužel. Nebo i naopak, pánové, prostě jestli vaše slečna radši tráví čas při videohrách než s váma, tak dneska má validní důvod, jednoduše národní den videoher, takže bohužel. No ale taky, například narozeniny má Sydney Sweeney, a to 29. Upřímně, já myslela, že je starší. Jo, řekla bych takových 32, a to ji nechci urážet, jenom prostě čistě můj pocit, ale ne, má 29. takže všenej a my popřejeme díky našim super songům. Už za chvilku Role Model nebo teďko Shimon Obe, Save My Soul na fajnu.

0: Nia Samsey, song ve speciálním remixu u nás na Fajnu. A už za chvilku extrémně důležitý, životně důležitý téma, a to je spánek. Dneska v noci jsem zažila něco extrémně divného a nepříjemného a říkala jsem si, že se musím s váma o tom pobavit. Ale nebojte, já věřím, že vám to bude příjemný a bude to úplně v klidu, jo. Nepřeháním, snažím se to dělat úplně totálně na chill. A do té doby jako vždycky na chill naše songy. Třeba Viktor Kal, Grey 256, jejich Jak vypadá den. Už za chvilku.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.

Circle Grey 256 nám právě na Fajnu řekli, jak vypadá den. No já vám musím říct, jak vypadá noc a co to je anticipační probuzení. Ano, nepřepidlaďujte, já když jsem to slyšela, taky jsem absolutně nevěděla, co si pod nějakým anticipačním probuzením mám vlastně představit. Byla jsem malinko v šoku, ale existuje to. Jednoduše stala se mi situace, že včera jsem šla spát před půlnocí. Ano, dřív jsem to nestihla, byla jsem v divadle, no a vstávala jsem ve 3:30. No ale ne jako, že bych se chtěla probudit na budík, to fakt ne, ale prostě z ničeho nic jsem se vzbudila a už se mi nešlo usnout. A šlo o to, že tím, že jsem vlastně musela jít sem a věděla jsem, že budu muset stávat brzo, protože ano, 5:45 jsem stávala, je brzo, tak vlastně můj mozek už se nastavil do té situace, že vlastně musím vstávat, no a už jsem neusnula. A jenom jsem se převalovala a opravdu 3,5 hodiny spánku, nebo vlastně skoro 4, úplně nestačily. Takže já doufám, že máte lepší situaci, co se týče vašeho spánku, odpočinku a všeho. Jestli ne, tak jsme v tom společně, buďte v klidu. A na tady ty společné chvíle nám může pomoct třeba taková Tate McRae a její neskutečný song Revolving Door. Pojďte si ho dát společně s náma, tady u nás na Fajnu.

0: Otevíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. All the hits right here.

Lady Gaga. Její neskutečný dead dance, já doufám, že i vy jste se trošku rozhejbali, zatancovali, anebo prostě jenom chillovali, hele, je víkend, sobota, vlastně už začala i škola, takže máte na to právo. A jedna specialita, která se stala u nás v Česku, jedna škola uspořádala dvou dětem svatbu. Bylo to just for fun, prostě jenom, hele, sranda, haha, hehe. No ale lidem na internetu se to moc nelíbilo, spíš naopak, to vzbudilo obrovskou kritiku, jakože jak můžete dětem uspořádat svatbu, vždyť to jim vůbec dáváte dobrý příklad. Jakoby samozřejmě nesmí to brát tak vážně, jakoby nemají na sebe samozřejmě žádný úplně právní závazky, ale jinak říkám si, hele, taky jsme si hráli na rodinu, jo, když jsem byla na základce nebo i ve školce, hráli jsme si na tady ty různý jako rodiny a svatby, jako taky jsme to dělali, jo, dobře, tady už šlo o to, že do toho byla i zapojená ta škola, takže asi to nebylo úplně na první dobrou nejvíc nejlepší, ale stalo se a nepřijde mi to jako takový drama, který se všude po internetu rozebíralo, jo, ale lidi, just be chill. A k odpočinku vám může pomoct třeba i nějaký skvělý song, třeba Harry Styles, nebo teď už Eva Farná, Perpetuum Mobile na fajnu. Yeah.

0: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hudba, kterou chceš slyšet.
5: Lidi, který chceš vidět.
4: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
5: Fajn Socials.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
6: Právě teďka máme 11 stupňů Celsia. Dnešní denní maxima okolo 21. Ale taky třeba minima a to bude 10 stupňů Celsia. To znamená, že vlastně od minimum se teďkon tady v tu chvíli vůbec nelišíme. Ale buďte v klidu. Já věřím, že to bude v pohodě. Sice je tam zima, ale to se ještě zvedne snad.
4: Fajn.
5: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
4: Vždycky hot.

Lidi, krásný ráno v 8 hodin a 2 minuty. Stavte naši druhou společnou hoďku. Přiznám se, že už jsem se malinko probrala, ale jak jsem vám v té minulý hoďce řekla, spala jsem plus minus 3,5 hoďky, to znamená asi úplně rady nejsem, ale já doufám znova, že vy jste plně ready a můžete si společně se mnou užívat právě ten víkend, nebo třeba s našimi songama. Teď už Robin Schulz, Sirio, Sam Martin, jejich Walk the Wild na fajnu.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn.

it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous. Mega taky neskutečný song Fabulous a my na fajnu si dáme jedno nákupní centrum. Někdo chodí reálně do toho obchoďáku, koupí si tam něco, vyzkouší si to, no a pak jsou lidi, kteří nakupují na sociálních sítích. To není úplně novinka, ale prej podle všeho se teďkon TikTok mění v takový nákupní centrum. Jednoduše jde o to, že během sledování reelsek nebo třeba livestreamu, tak si prostě a jednoduše můžete i nakoupit. Já osobně vlastně ani nechápu, jak to může fungovat, ale prejde prostě jednoduše o to, že budete mít malinko rozdělenou obrazovku a v té jedné části si nakoupíte, zaplatíte a všechno budete řešit přímo přes ten TikTok a v té druhé budete prostě sledovat reelska, videa, livestreamy, no vlastně jednoduše prostě obrazovka pro Gen Z nebo Gen Alpha. OK, jsem na to zvědavá, prej už je to v některých zemích v Evropě, v Česku to ještě není, má se to tak pomalu, ale jestli začít testovat, tak uvidíme. Ale co nemusíte testovat a víte, že to bude prostě vždycky hot, vždycky fresh, jsou naše songy, třeba takovej Nico Santos, Why Don't You Say na fajnu.

Florida. Přivítání. Vyhodovně. A já vás vítám v playlistu na Fajnu. Už za chvilku například Dominic Fike, song White Keys. Nebo fotbalová klasika Shakira, Burnie Boy, Die Die. Ano, je to relativně novinka, ale i tak prostě v dnešní době už je to klasika. Jednoduše songů je strašně moc a vy jste na ně 100% těšíte, to znamená za chvilku na Fajnu. Are you ready for this?

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Chill song pro lepší ráno na fajnu, Dominic Pike, White Keys. Nám právě teď dohrál. No a už jsme se společně bavili o spánku a malinko se k tomuhle tématu vrátíme. A to kvůli tomu, že prej člověk opravdu může být tak ospalej, že může mít několik příznaků, které nejsou opravdu v pořádku. A teoreticky i vy sami můžete na sobě právě poznat, že opravdu potřebujete spánek. Ano, člověk si řekne, dneska jsem nespala, jako třeba já. A opravdu si říct, dobře, musím jít spát. No ale taky, například ve chvíli, kdy máte častější nevolnosti, bolesti hlavy, horší koordinaci, přibýváte na váze, nebo třeba máte výraznější příznaky PMS, tak to může taky značit to, že jste prostě a jednoduše ospalí. No ale pozor, jsou dvě věci, jo. Můžete být buď ospalý nebo unavený. Ve chvíli, kdy jste unavený, tak ano, je fajn si odpočinout, ale nutně nemusíte jít jako spát. Ale když už jste opravdu ospalý, tak to znamená, že už byste si doopravdy měli jít lehnout do té postele a vyspat se, jenom aby jsme se tady společně malinko vyjasnili. A já doufám, že i vy víte, co vám je a jak to máte a že kvalitně spíte. Ne, vždycky se samozřejmě dá, to všichni moc dobře víme. No ale když už můžete, tak se pořádně vyspěte. A třeba takovej Alex Warren, jeho Ordinary, vám k tomu může pomoct. Věřím, že je to song, u kterého si dát menšího šlofíka nebo prostě si vyčistit hlavu se opravdu dá. Největší hit loňského léta právě teď na fajnu. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Weekend, Blinding Lights. Song pro lepší víkend. A za chvilku na fajnu, romantika, vztahy, všechno, co potřebujete vědět. A taky si povíme, jak to vypadá, když jste do někoho zamilovaný, ale vlastně o tom ještě úplně nevíte. Protože jsou nějaký ty náznaky, které vám můžou prozradit, že tamhle Franta není úplně jenom váš kamarád. No ale o tom až za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.

neskutečně hot a fresh TikTok song. Kato John Turns the Lights Off. Při fajn víkendu s Míšou. A já doufám, že vy umíte randit. A jestli ne, hele, vůbec nevadí. Já vám můžu dát pár tipů, nebo co můžu, já vám řeknu pár tipů právě při kamarádství a při randění. Protože prej existuje několik signálů, který můžou naznačovat, že úplně nejste jenom kamarádi, nebo minimálně z jedné strany to není úplně jenom kamarádství. Prý například, když spolu trávíte hodně času. Ano, nejvíc basic věc, ale ve chvíli, kdy se svěřujete i věci, které byste právě třeba svojí kamarádce, takový tý úplně nejlepší, neřekli, nebo naopak třeba, jestli jste muž, tak svýmu největšímu chábrovi prostě neřekli, tak to může naznačovat, že asi ten člověk vám sympatičtější, než by měl být. Nebo obecně asi největší signál je humor. Jednoduše vtípky, když máte ty své inside joky, tak ano, s nejlepšíma kámošema, nebo i s basic kámošema, máme taky naše inside joky, vtípky, když něco vidíme a řekneme si, a koukej, hele, jo, dobrý. No ale ve chvíli, když už to překračuje nějaký ty hranice a opravdu kdykoliv vidíte ten jeden náznak a vzpomenete si právě na tu druhou polovičku, řekněme, tak už je to divný. Už je to právě malinko přes čáru. No ale co nikdy není přes čáru, tak jsou třeba naše songy. Například takový Kellyn o tom 100% ví svoje.

0: víc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!

0: Začátek hoďky, to znamená, že se musíme podívat na to, jak to vypadá venku. Dnešní denní maxima budou okolo 21 až 22 stupňů, naopak nejmín 10, a to hlavně v noci, nebo spíš takový podvečer. To znamená, doporučuji si vzít alespoň tu mikinu. Věřte mi, dneska bude extrémně potřeba.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Ein Weekend Smeeshow.
1: Ciao lidi, dobrý dopo, konečně se můžeme přivítat při dopolední. Já miluju říkat dobrý dopo, to znamená už asi tak postý dobrý dopo na fajnu. Já doufám, že jste ready na hudební hočku, konečně budete mít vy možnost ovlivnit náš playlist. Jednoduše vyberu dva songy a je na vás, který je víc top. A věřte mi, dneska mám připravený extrémně aktuální, no ale na tady tu vybíračku si ještě budete muset počkat.
0: Fajn víkend.
1: Do té doby třeba Michael Moryho Can Hold Us na fajnu. Let's go!

Neskutečná dvojka David Guetta Sia jejich Beautiful People. Při fajn víkendu s Míšou v 9 hodin a 13 minut. A nová hvězda se nám přidala na naše sociální sítě. Přesně tak, na Instagramu je nově Jennifer Lawrence. Ano, přesně tak, ta Jennifer Lawrence, kterou všichni známe z Hunger Games. Já doufám, že jste Hunger Games viděli, protože kdybyste četli, tak samozřejmě Jennifer Lawrence neznáte, ale mně přijde hrozně vtipná jedna věc. Jennifer je jedna z těch celebrit, který právě říkali, ne, já se nepřipojím na ty sociální sítě, já prostě tady na tom nejsem, prostě není to můj šálek čaje, no ale připojila se. A ironicky vzato, před několika lety právě s Jennifer vycházely videa z ulice, kde se lidí ptala, jestli znají Jennifer Lawrence. Samozřejmě lidi nevěděli, jinak by řekli, ah, that's her. No a právě je vtipný, že ona byla na sociálních sítích známá vlastně ještě dřív, než vůbec sama ty socky měla. Ano, ona je známá díky Hunger Games. Tady o tom spolu můžeme diskutovat a hádat se, ale chápete prostě můj point. Stejně jako pochopíte další super songy, třeba Malcolm Todd, Ill Rings, právě teď na Fajnu.

Světová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Dopoledne na Fajnu, Sigala, Easy Love. A společně vybereme song, který nám taky bude zpříjemňovat dopoledne ještě, ještě a ještě mnohem dál. Je to jednoduchý, 724-634-634, napište si tohle z toho telefonní číslo do svého telefonu a budeme vybírat. Mám tu dvě silné ženy, jednu novou zpěvačku a jednu už dost zajetou. No a je pouze na vás, která vyhraje. Jako první největší klasika sociálních sítí Adéla, její 8 in LA.

Taky novinka, ale tentokrát od Ariany Grande, její Petal. Je to pouze a jenom na vás. 724 634 634 Adéla.

0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Birthday, Everything's Alright. A taky neskutečný výherce u nás na Fajnu. Před chvílí jsem vám pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je lepší. Jeden byl od Adély a druhý od Ariany Grande. No a výherce byl vlastně docela jasný. A já ho i docela čekala. Na rovinu, Adéla teď trenduje úplně všude. Doslova nedávno jí vyšla nová deska, že o tím celý internet, doslova celý svět. To znamená, že chápu, že i u nás na Fajnu chcete slyšet tenhle banger úplně celý. To znamená právě teď Adéla Indinelej na Fajnu.

0: 9.41 na Fajnu. A my společně musíme rozložit náš skvělý playlist a podívat se, jaký bangry tam máme dál. Protože například takovej Alex Warren, jeho Fever Dream, vám může a taky zlepší dopoledne ještě víc. Alex má několik songů, upřímně víc, než bych čekala, a zrovna tenhle Fever Dream extrémně vyletěl. Je to jednoduchý. On většinou má spíš takový chillovky, moodovky, no a pak z ničeho nic vydá větší rozhejbávačku, jako právě třeba tohle, no a najednou je na vrcholu žebříčku Spotify. Že by tady ty rozhejbávačky byly pro lidi zajímavější? Minimálně u Alexe to platí a doufám, že i vy si to s ním užijete už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamarán.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

nejnovější Next Generation neboli programu pro mladý umělce Rugail Wishful Thinker. Song, který nám pomalu, ale jistě dojíždí na fajnu. A oficiálně dojel. No a znáte takovýto přísloví láska je láska. Nebo ono to asi není přísloví, dobře, to jsem malinko přehnala. No ale co nepřeháním, tak je 52 let dlouhej věkovej rozdíl. Přesně tak, jeden legendární fotbalista z Malajzie si vzal 20-letou slečnu z ulice. Já opravdu nemůžu říct nic jiného než slečnu, jako ano, oni vlastně, když se vzali, tak už je to paní. No ale prostě 52 let rozdíl, to je absolutně neuvěřitelný. Já jediný, co doufám, že ten týpek má alespoň prachy. Jako úplně upřímně, mně prostě přijde, že ve chvíli, kdyby neměl ani ty peníze, tak už jako dobře, já znám nějaký 20-letý týpky a ne vždycky je o co stát, no ale jak je možný, že se můžete zamilovat do někoho, kdo je o 52 let starší. Ano, jsou nějaký věkový rozdíly, 10, řekněme ještě těch 20 let, nad čím se dá jako mávnout rukou teoreticky. No ale 52, to už je opravdu neuvěřitelný. Co taky neuvěřitelný, tak je náš playlist. Například Zara Larsson, Lush Life, nebo teďkon Blossoms, Meet Me in Love u nás na Fajnu.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBongs.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Konečně se nám za dopoledne teplota malinko zvedla, ale i tak dnešní denní maxima budou dosahovat maximálně 21 stupňů. Naopak nejméně hlavně v noci bude 10 a doporučuji si vzít nějakou mikinu, možná i ten deštník, protože na některých částech republiky se mi ukazuje, že by mělo i pršet.
1: Fajn. Na internetu je hodně věcí. Většinu z nich vidět nepotřebuješ. Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, které stojí za tvůj čas. Instagram, TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: poslední společná hoďka. Dneska oficiálně startuje. Já osobně už jsem se probrala, doufám, že i vy, jestli ne, nevadí, bude ženská logika. Věřím, že některým z vás to opravdu zvedne, no... Doufám, že nic, ale možná někomu to zvedne náladu, někomu možná to zvedne něco jiného. Já doufám, že vás proberou i třeba naše songy. Například taková Gracie Im Ramsey, That's So True.
1: Fajn víkend.
0: Právě teď na Fajnu.

0: Black Eyed Peas. I Gonna Feeling, song, který nám obohacuje letní playlist na Fajnu. Ano, i když to tak nevypadá, pořád a stále je léto a i v létě, i při Fajn víkendu s Míšou si musíme dát ženskou logiku. Ženský jazyk je pro muže jeden z nejtěžších, dokonce možná i nejtěžší na tomhle světě. Bohužel třeba takový Duolingo vás ho nenaučí.
1: Fajn víkend s Míšou.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mešmeš, Benny Kristo, jejich slzy. A nebojte, sice to zní strašně dramaticky a smutně, ale ještě se na fajnu neloučíme. Ještě zbývá poslední fakt faktů dne, který bude o Instagramu. A věřte mi, jestli chcete být nová hvězda sociálních sítí, a já věřím, že někdo by se tu stoprocentně našel. Tak poslouchejte dál, už za chvilku.
2: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala.

0: doběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Lady B.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
9: Fine.

Pokud znáte Thrillery, tak znáte i tenhle song Chemical Brothers, Gold. Při Fajn víkendu s Míšou a poslední fakt faktů dne právě teď přichází. Podle všeho karusely na Instagramu jsou mnohem úspěšnější než třeba reelska nebo fotky, storíčka a další jiné věci. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, tak karusely jsou vlastně taky fotky. Je to několik fotek v jednom. Většinou to máte na informačních webech, kanálech. Například třeba na ČTčku, když chtějí dát nějakou super novinku, tak jako první dají fotku úplně že s wow tématem, no a pak to na dalších snímcích vysvětlujou. Tak tohle je karusel a prej právě karusely jsou podle všeho nejúspěšnější, nejvíc sdílený, nejvíc lajkovaný a všechno mají prostě absolutně na topu. To znamená, jestli chcete mít úspěšný Instagram a máte třeba vlastní podnikání, tak vlastně dát tam karusel je v určitém ohledu mnohem lepší, než dát reelsko. Nepodceňujte reelska, nepodceňujte storíčka ani nic jiného. Je důležitý v tom mít harmonii a mít vlastně úplně, ale úplně všechno. Například na Fajnu máme vždycky úplně všechny nejlepší songy. Třeba takovej Teddy Swims, jeho Bad Dreams právě teď na Fajnu.

0: Day with Puentes, Golden Summer, no jo, Golden Summer skončilo, bohužel i naše léto už pomalu končí, ale na fajnou playlist nikdy, nikdy nekončí. Ví o tom například Šimonov, jeho Save My Soul. Song, který si společně dáme už za chvilku a taky se za chvilku budeme muset rozloučit. To znamená posledních 22 minut fajn víkendu s Míšou, který si můžete a hlavně 100% užijete.
1: Fajn víkend s Míšou.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

Ve Verex a Fightless, jejich New Religion song, se kterým se dneska na Fajnu už oficiálně loučíme. Přesně tak, Fajn Weekend s Míšou je u konce, nebo vlastně já to vždycky řeknu špatně. Já pokaždý říkám, Fajn Weekend s Míšou je u konce, ale vlastně není. My se uslyšíme i zítra zase od 7 do 11. Na rovinu, stávat v 5.45 je fakt těžký, ale na druhou stranu tady vždycky s váma hrozně užiju. To znamená zase zítra, na shledanou a čauky.

0: letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku?
1: Máme na fajn. Máme na
0: fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: A dáme si rychlý počasíčko, ať nám to utíká. V Praze dneska se vystoupá teplota až na 22 stupňů. Odpoledně se může objevit ojedinělé přehánky. Večer přibude taky vysoká oblačnost, takže dávejte pozor a užijte si hezký den.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

Čau lidi, já vás vítám u Fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme krásnou sobotu, 11 hodin dopoledne. Já doufám, že se máte hezky, moc jsem se na vás těšil. Dávejte pozor, venku lítají bacily, ale o tom si řekneme něco pozdějiš. Taky si řekneme něco o tom, jak vypadá optimální londýnská žena, takže dávejte pozor a taky se samozřejmě pustíme nějaký písničky. Ian Dior, Let You, to nám zahraje za chvilku na Fajnu.

Ozier, Nobody Soldiers, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme krásných 11 hodin, 11 minut, hezkou sobotu vám všem přeju. A já se musím zeptat, co má společného taková normální černoška s normální typickou městskou angličankou? No podle jedné newyorské umělkyně úplně všechno. Na Trafalgarském náměstí v Anglii, kde jinak stojí sochy panovníků, vojevůdců, teďka hlídá slavný čtvrtý podstavec bronzová socha obyčejný Londýňanky. Autorská newyorský umělkyně Chaba Lala Shelfová nazvala dílo Lady in Blue a vytvářelo záměrně v barvě tmavý ženy. Což se teda spoustě Londýňanům bohužel líbilo vzhledem k tomu, jaká tam panuje momentálně situace. Nicméně ona to odůvodnila tím, že ta současná diverzita je vlastně jako dobře a že tohle má zvýrazňovat to, jak se ty lidi mají k sobě chovat a že je to všechno jako pozitivní. Socha je teda 16. dílem v pořadí od spuštění projektu čtvrtý podstavec a to už v roce 1998 a na náměstí zůstane další dva roky, než ji vystřídá další umělecká socha. Jako přátelé, to je číst ty komentáře pod Instagramem, bylo fakt záživný. Hey! Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Zara Lars, Midnight Sun, to nám za chvilku bude hrát na Fajnu, máme 11 hodin, 23 minuty, já doufám, že se máte krásně. A co mám říct o této skvělé zpěvačce, ona v 10 letech vyhrála něco takovou obdobu Superstar, kterou máme u nás, taky se ve 14 vydala svůj první EPčko, je to prostě talentovaná holka a tuhle si přesně za chvilku pustíme na Fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz. Skonto nábyte.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

Harry Styles, Dance No More. To nám právě teďka dohrává na fajnu. 11 hodin, 32 minut. A já se chci zeptat, chtěli byste krabici za 20 000 korun a nic si do ní nedát? No tak přesně takovýhle dáreček si pro vás teďka Beyoncé vymyslela. Beyoncé totiž slaví 20. výročí alba B-Day a zároveň své 45. narozeniny a nabídla k tomu k této příležitosti fanouškům dřevěnou krabici, akorát že je prázdná, a to za $948, což je v přepočtu na český 21,5 tisíce korun. A samozřejmě cena není náhodou přesně takováhle, odpovídá jejímu datu 4. září 1981 a taky je to strašně moc peněz. Takže je příhodný si za tuhletu krásnou krabici říct přesně tuhle částku. Co k tomu říct, krabice je z masivní borovice, má krásnou sametovou výstilku, no je to prostě úžasná dřevěná krabice, akorát, že v ní vůbec nic není. Beyoncé to obajovala tím, že si do ní můžete dát jako svoje prostě ty desky vinilový, ale akorát si je musíte koupit zvlášť, a samozřejmě lidi na Twitteru se jí za to úplně vysmáli a já si myslím, že dost právem. Fajn víkend s Kubou. Fajn. Tak si pustíme někoho, kdo ty krabice neprodává. Dua Lipa, Dance the Night. U nás na Fajnu.

0: OG a Bruno Mars, styl, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Nejúžasnější Bruno Mars, já ho mám strašně rád a víte koho taky mám strašně rád, třeba Giant Rooks. Respektive jejich zpěváka Frederika Rejba. Takový fun fact, oni si s jeho bráchou, který je teďka jako kytarista této kapely, založili svoji první kapelu už v 10 letech. Taky takový fun fact, jsou to další Němci, kteří se držejí na špičkách hitparády. A ještě jeden poslední fun fact, když začínali a pozbírali ty další muzikanty do té své kapely, tak vlastně zpívali sice anglické písničky, ale vzhledem k tomu, že neměli vůbec anglicky, tak jenom dělali takový gibberish, takový jako předváděli, že umějí anglicky, ale moc jim to nešlo. No, kluci, zlepšili jste se. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.

Michael Jackson, Beat It, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme krásnou sobotu, 11 hodin, 50 minut. No a já se chci zeptat, najít 1 milion korun, nebo spíš vyhodit 1 milion korun? Ale to je aspoň věc, který řeší teď jeden manželský pár z Polska, vesnice Varzimice u Štětína. Při úklidu svého bytu vyhodili do kontejneru starou komodu. Bohužel s ní ale vyhodili i svý veškerý životní úspory schovaný v jedné zásuvce a vzpomněli se na to samozřejmě až za pár hodin a komoda už byla pryč. Policie a soukromí detektivce se ale podařilo tu komodu vystupovat, a to až do jednoho bytu jedné paní ve Štětíně, která původně prej vůbec nevěděla, že tam ty peníze jsou, jo, ale jakmile je našla, tak se rozhodla, že si je nechá, což jako chápu docela, prostě najdete komodu, nejenom, že máte novou krásnou komodu, ale ještě máte k tomu prostě jako 50 tisíc eur a ještě nějaký zlotý, no tak jako to bych si to taky nechal. Nicméně, bohužel, my žijeme v právním státě a peníze patří státu a těm lidem, kteří je vydělali, takže paní, která to nenahlásila na policii, teďka hrozí až jeden rok vězení. Co na to říct? No, dávejte si pozor, co prostě najdete na ulici, nikdy nevíte, kdy kvůli tomu skončíte ve vězení. Fajn víkend s Kubou. Fajn. Power Hustle, Lil Wu-Tang, u nás na Fajnu. Yeah!

0: Riton, Nightcrawlers, Mufasa, Hyperman, Friday, to nám právě teďka dohrává na Fejnu. Máme krásných 11 hodin, 58 minut a to znamená jediný, přátelé, naše první společná hodinka se tady na Fejn víkendu naplnila a my jdeme společně do té další.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Čau, čau, čau, všichni fajňáci, zdravím vás na fajn víkendu v naší druhý hodince tady s Kubou Kaliánem. Máme krásných 12.00, 12. září. Já doufám, že se tenhle den užíváte stejně jako já doufám, že ať jedete kamkoliv, že se máte krásně. No a my si v této hodince podíváme třeba na to, která slavná hvězda ze světa Pána prstenů se ukáže v Praze, takže určitě dávejte pozor, ať vám tohle neuteče. No a taky spustíme nějaký fajn písničky, třeba Miles Smith, Nice to Meet You. U nás, na fajnu.

0: Eminem a Rihanna, The Monster, to nám právě teďka dohrál na Fajnu. 12 hodin, 11 minut, krásná sobota. Já doufám, že si užíváte, co takhle potkat se s postavama z Pána prstenů. No tak tohle vám přesně nabídne brněnský Comic Con teďka o víkendu, nebo ne teďka o víkendu, ale 14. a 15. listopadu, a bude to v Brně, což je vlastně takový výlet sám o sobě do Středozemě, a přivítají tam hned dvě hvězdy z Pána prstenů. Dorazí australský herec David Wenham, který ve filmový trilogii stvárnil Faramira, a taky Miranda Otto, která hrála Eowyn. Takže pokud nevíte, co se svým časem 14. a 15. listopadu, tak určitě si udělejte výlet do Brna, myslím si, že to bude stát za to. Můžete se tam potkat s Faramirem a s Eowyn, a s Eowyn se dokonce můžete i vyfotit, což bych řekl, že už je zážitek, který za to stojí.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Tiësto a Tate McRae u nás na Fajnu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
10: Témata, který chceš vidět.
9: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
10: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Somber Homebreaker, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 12 hodin, 31 minut. Krásná sobota. No a pokud máte strach z chatu GPT nebo obecně z AI, tak já mám pro vás ještě jeden další důvod, proč mít strach. Andrew Garfield totiž přestal používat chat GPT hned po tom, co dotočil film, kde hrál roli šéfa OpenAI Sama Altmana. Přiznal tohle v show Jimmyho Kimmela a přirovnal to k tomu, jak natáčel film Sociální síť, což byl film o Facebooku, kdy ze dne na den prostě přestal používat Facebook úplně ze stejného důvodu. Ve filmu, film se bude jmenovat Artificial, abyste věděli, od Luca Goudminga a stvárnil Altmana během pětidenní firemní krize, kde toho Altmana vyměnili a pak ho zase vrátili zpátky. Něco jako se stalo v Apple, akorát že v AI. No a říkal, že věci, které se dozvěděl během natáčení, ho zásadně překvapily. Bohužel se jako nedostal do detailů, chtěl jsem vědět jako trošku víc, ale bohužel to neřekl, takže si to bude muset rozmyslet, ale když už takovýhle velký herec prostě říká, já to nebudu používat, slyšel jsem o tom věci, no tak v tu chvíli asi i my, obyčejní lidi, bychom měli mít strach, co se vlastně bude dít dál.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. Kine Brown, Marshmallow, Miles on it. U nás na Fajn.

0: Tommy Richman, Million Dollar Baby. No všichni bychom chtěli být Million Dollar Baby, ale ne všichni můžeme být Tommy Richman. Máme 12 hodin, 41 minut, krásnou sobotu a taky nemůžeme být všichni Mr. Know It All. Teddy Swims a Mr. Know It All. Takový fun fact, Swims je ze slova someone who isn't me sometimes, nebo z těch spojení slov. A je to zkratka, kterou si tady vzal jako svoje umělecký jméno. Jo, řekl bych, že dobrý. Jak je takový fun fact, než si tedy vlastně začal vydělávat hudbou, tak si vydělával jako čišník v řetězci Chili's. Což je dobrá motivace pro nás všechny, který makáme v Chili's nebo někde takhle podobně. Třeba někdy budeme taky slavní. A nebo třeba taky ne. Každopádně tohle uslyšíte na fajnu. Už za chvíli.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.

0: Malcolm Todd, Earrings, to nám právě teďka dohrála na Fajnu. No a jestli se bojíte, že si třeba nikdy nikoho nenajdete a že na tom skončíte fakt špatně, no tak třeba ani nemusíte. Protože vás v tom už trumfnul nějaký jiný člověk. Kolumbijanec Christian Montenegro na sociálních sítích oznámil narození už svého třetího dítěte. Ježiš, to je skvělý. Se svojí manželkou, jenže ani ona, ani ty děti nejsou reální lidi. Jsou to hadrový panenky. Svojí ženu jménem Natálie si pořídil po těžkém rozchodu, přemohla ho samota a postupem let si s ní vybudoval rodinu a velmi dobrý vztah. Sdílel tenhle ty informace na TikToku, kde se lidi samozřejmě rozdělili. Jedna půlka mu říká, že magor, druhá půlka, že mu to strašně moc přeje, protože prostě je inkluzivní doba. On sám ale tvrdí, že je naprosto střízlivej a nejšťastnější ve svém životě. Takže kdo ví, přátelé, třeba nám ke štěstí, třeba už ke štěstí nepotřebujeme jiný lidi. Stačí nám prostě jenom hadrový panenky a trocha klidu.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. Ale podle mě ke štěstí potřebujeme hlavně Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and Beat u nás na Fajnu.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and Beat, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 12 hodin, 57 minut a to je, znamená jediný, přátelé, naše druhá společná hodinka se nachýlila ke konci a my jdeme společně dál.
1: 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2,

0: Jíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: A dáme si společně ještě rychlý počasíčko. Dnešek v Praze bude spíš proměnlivej, ale bez srážek. Čeká nás oblačno a polojasno, někde s teplotou od 10 do 22 stupňů. Ale večer by se mělo vyjasnit, takže kdo má na dnešek naplánovaný výlet, můžete klidně nechat deštníky doma. Nicméně se vám budou hodit zítra, kdy ta předpověď není úplně vlídná. No, uvidíme. A jdeme dál.
2: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

Čau, kámoši, vítám vás na fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 13.00, 12. září, krásnou sobotu. Doufám, že si užíváte stejně jako já. My se v téhle hodince, samozřejmě krom skvělých písniček, jako je třeba Imagine Dragons, vrhneme taky na to, kolik peněz můžete tak asi utržet, pokud máte doma Fortnite. Takže určitě dávejte pozor, ať od žádný penízky nepřijdete. A jo, jdeme na to. Posloucháte fajn. Fajn.

0: Clock Born Again. To nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 13 hodin, 11 minut, krásnou sobotu. Doufám, že si užíváte stejně jako já. No a nemáte doma náhodou Fortnite ve fyzický kopii? Fakt? Podívali jste se pořádně? Zafoliovaná fyzická kopie hry Fortnite z roku 2017 se na aukci Heritage Auctions vydražila za 42 tisíc $500. Kdo by nevěděl, to je skoro milion korun, je to více než trojnásobek dosavadního rekordu a je to samozřejmě z toho důvodu, že hra byla v luxusním stavu, dosáhla v nějaký firmě A++ prostě hodnoty, že je to nejlepší možná kopie, která jde. Cena tak raketově zrostla a hlavně proto, protože ji v roce 2017 nikdo moc nekupoval. Takže pokud patříte mezi ty lidi, kteří třeba náhodou mají doma starou kopii Fortniteu, zamyslete se nad tím, jestli ji neprodat. Třeba se z vás ještě stanou milionáři.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teď si dáme Hearst a Purple Disco Machine. Wonderful Life. U nás na Fajnu.

Rugeo Wishful Thinker, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 21 minut, krásná sobota. No a my si pustíme třeba taky tuhle známou zpěvačku. Není to nikdo jiný než Adela a její Red Bottoms. No a pokud tuhle holku zbožňujete stejně jako já, tak se můžete těšit, třeba ji potkáte teďka v talk show.

0: emoții ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn, máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Kato a Jones, Turn the Lights Off, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásnou sobotu, 13 hodin, 31 minut. No a co takhle MMO loko? An enemy has been slain. Tak přesně to se nám teďka chystá, nebo teda respektive chystá se nám to už další dobu, ale teďka v září nám znovu potvrdili, že se na to můžeme těšit a že se to opravdu děje. League of Legends dostane vlastní MMOčko, i když ta cesta byla dost trnitá. V roce 2020 oznámili, že tenhle projekt vzniká, jenže v roce 2023 z něj odešel hlavní kreativní tvůrce. No a Mark Merrill, který teďka vlastně šéfuje celý tomuhle projektu, tak nám teďka v září na PAX ve potvrdil, že se to stále děje a navíc nabrali teda dost zásadní posilu. Nabrali člověka, který dělal World of Warcraft a všechny bojové systémy v těm, takže se na to můžeme mega těšit. Já jsem zvědavý, jaký to bude prohánět se jako Warwick po mapě League of Legends a myslím si, že nejsem jediný. Jediný, co nám zbývá, je čekat a doufat, že to dopadne dobře.

0: Somber, my body isn't ready, to nám právě teďka dohrává na fajnu, 13 hodin 39 minutek. A Somber je jeden z těch interpretů, který já tady v našem fajn playlistu mám fakt rád. A taky mám rád třeba tohohle týpka. Yes, je to Dominic Fike a jeho White Keys. Takový fajn fakt, tuhletu písničku už týzoval předtím na Instagramu a fanoušci ho dohnali k tomu, aby ji vydal, nebo jako on ji měl v plánu vydat, ale vydal ji dřív. A taky takový fun fact, tuhle písničku nahrál opilej ve studiu. Taky přímo navazuje na jeho, dejme tomu, ne úplně dobrý dětství a na jeho pobyt ve vězení. No já bych řekl, že je to skvělá písnička, takže za chvilku ji uslyšíte na fajnu.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.

0: Shimono, Save My Soul, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. A my máme 13 hodin 51 minut sobotu. No a to znamená, jediný přátel, je náš společný čas se pro dnešek naplnil. Bylo to krásný, ale bylo toho dost. Teďka už se vás přebere kolegyně Kristen, ta má pro vás strašně moc zajímavých a zábavných zpráv, takže se na to můžete určitě těšit. A my se uslyšíme zase zítra v našem pravidelném čase od 11 do 2. Budu se na vás těšit. Tak jo, zatím mějte se, čau.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fine Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
5: Od pondělí do čtvrtka.
4: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
5: Vždycky hot.
4: Vždycky fajn.

0: Justin, já vás tady všechny moc vítám. Doufám, že si společný 4 hoďky rozhodně užijeme, já se o to postarám. No a mezi tím si dáme tipy na víkend. A mezi tím, než si dáme tipy na víkend, tak si taky dáme skvělý songy. Co nás tady čeká? Pojďme na ten playlist trošku jako mrknout. Kelin, Casanova Bulhar, úplná novinka, Balkan Paradise, to tady v téhle hoďce zazní. Taky tady bude Kecaj, holčičí skupina, která vznikla v K-pop... Pop Academy, také Eva Farná a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to tenhle song.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Pojďme se trošku rozmluvit, rozhejbat Lost Frequencies, Bastille, Head Down právě teďka na Fajnu.

0: zase nějakou dobu nebylo. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Tady u nás na Fajnu s váma Kristin. Máme sobotu a to znamená, že tady mám pro vás nějaký tipy. Pokud třeba nevíte, co s dnešním dnem, tak mám pro vás tři tipy, každý úplně jiný. Pojďme na to, začneme večerem na Stalinu, na Letný. Jede od s nějaký 8-9 hodiny večerní FML Therapy. Vstup je zdarma a čeká vás tam UK Garage, Grime, Dubstep, Breakbeat, Techno nebo taky Drum and Bassy. Prostě taková party pod širým nebem. Takže jestli chcete sobotu zakončit pořádným bordelem v hlavě i v nohách, tak víte kam jít. Přes den ale můžete zůstat na Letný a dát si NN Night Run. Noční běh Prahou, světla, atmosféra a hlavně lidi, kteří se dobrovolně rozhodli uběhnout 10 kilometrů. Já bych jim to a za to asi spíš zatleskala, než se přidala, ale I get it. A jestli jste mimo Prahu, máme ještě jeden tip v Borovanech u Českých Budějovic, Den bez hranic. Je to charitativní sportovní den, kde si můžete vybrat trať od 1 kilometru až po půlmaraton. K tomu hudba a další program a večerní letní kino a hlavně celý výtěžek jde na podporu lidí s handicapem, což taky myslím si, že je krásná věc, do který se rozhodně vyplatí investovat svůj čas, takže to jsou moje tipy. Teď jsem ready na vaše tipy, protože vy asi taky něco chystáte nebo máte něco v plánu, někam jdete. Dejte mi to vědět na 724-634-634. Chci vědět, jaký jsou vaše dnešní plány, aby jsme se vzájemně takhle mohli inspirovat. No ale teď už tady vám pustím jednu absolutní bombu. A jestli někdo i třeba teďka říkal, že rádio, nebo my jako mladý rádio nedáváme prostor té hudbě, kterou mladí poslouchají, tak tady to vás rozhodně vyvede z omylu.
1: Fajn víkend s Kristin. Weekend. Fajn.
0: Tohle to je Kellyn a Casanova Bulhár. Absolutní novinka Balkan Paradise právě teďka tady u nás na Fajnu, tak pojďme si trošku to léto prodloužit, když už ho nemáme.

0: usnuli z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Oh yeah! Vždycky se. Let's go. Fajn.

Florida, její Good Feeling tady u nás na Fajnu při sobotě. No a řešíme, co vy takhle děláte při téhle krásné sobotě. Pojďme se podívat na vaše odpovědi. Přišla mi docela vtipná zpráva od Jirky. Ahoj, dneska mě čeká práce. Přítelkyně má naštěstí zajímavější program, ale právě teď sedí vedle mě v autě a je na mě naštvaná. Nevím, co jsem pro.

čekají další skvělý songy, třeba Beberek a Faithless New Religion, nebo taky tedy Swim. Stále všechno za malý moment, rozhodně vydržte. Na fajnu. New Music Show.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Loi Red Eyes, to nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu s váma Kristýna. No a co si budem, v poslední době se tu rozjel takovej, mně přijde jako menší nešvar. Čím dál víc interpretů a interpretek nejezdí do Česka. Teď to máme další, protože Charlie XCX, jo, si pro nás připravila evropskou tour k albumu Music, Fashion and Film, ale zase tam není Česko. Prostě poslední dobou mi přijde, že se to děje mnohem častěji, že tady ty celosvětové celebrity, známé osobnosti, tak prostě přijedou do Evropy, ale Česko absolutně vynechají. Takhle, říká se, že holt umělci už nechtějí zbytečně utrácet peníze, tak radši na jednom místě udělají prostě těch víc koncertů, že jo, ať si fanoušci prostě dojedou, že jo, proč ne? Takže pokud jste fanoušci, máte dvě možnosti. Buď budete doufat, že přihodí ještě další evropský datumy, anebo si prostě uděláte výlet. Protože Paříž v únoru, Charlie XCX a kámoši, to už zní jako docela dobrý důvod vlastně začít šetřit, tak jenom dávám takový info, jo?
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Fajn. Pojďme dál, teď už tady máme Cat's Eye a jejich Animal. Právě teďka na Fajnu.

0: byla Raven Lenny, taky Rex, Orange County, Love Me Not, posloucháte Fajn Weekend s Kristin. No a teďka věc, která vás možná trošku překvapí, co podle jedné studie, taky možná situace, dokáže s chlapským testosteronem udělat Porsche. A spoiler, možná za to vůbec nemůže to Porsche, ale lidi, kteří se za ním otáčejí. Jo, to už možná trošku tušíte, kam tím zaváním, nebo co tím zavání, ale my si mezi tím ještě dáme jeden song. Možná jich bude trošku víc. Hele, jedním z nich bude Eva Farná a její Perpetuum Mobile. Možná jsme všichni stejně rozbití. Tohle skvělýho bangru se prostě jen tak nezbavíme, protože je to prostě banger. Tak za chvíli třeba tohle nebo taky Tiffany Aris Vertigo. Všechno tohle za malý moment na Fajnu.
1: Fajn Víkend.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: už ne.
1: Tohle to byla naše Eva Farná, její Perpetuum Mobile. Posloucháte Fajn víkend, máme 14.49. No a už jsme to tady trošku nakousli. Porsche možná není jenom dopravní prostředek. Podle jedné studie vám totiž může na chvíli zvednout testosteron, teda respektive mužům zvednout testosteron, jo? Tak a pozor, možná ne kvůli tomu, co je pod kapotou, ale kvůli tomu, kdo se na vás dívá. Vědci v Montrealu vzali 39 totiž mladých mužů a nechali je projet se jak v drahém sportovním autě, tak ve starším rodinném sedanu. Po jízdě ve sportáku jim testosteron stoupl, zatímco po jízdě v obyčejném autě spíš klesl. Jenže jako zajímavý bylo, kde s tím autem jeli, že jo? Když byli v rušném městě, kde je mohli ostatní vidět, efekt byl výraznější, takže možná nejde o to samotný Porsche, ale o ten pocit, jo, prostě lidi se na mě dívají, teď jsem někdo, kdo má prachy, že jo? A vlastně to děláme všichni, nemusíte mít Porsche za miliony, jo? Někdo si vezme outfit, ve kterém se cítí úplně nejvíc, někdo dá na Instagram fotku z dovolený a někdo si koupí něco drahého jenom proto, že ví, že si toho ostatní lidi všimnou. Takže tahle studie možná ve finále není o autech, ale o tom, jak moc nás ovlivňuje pozornost ostatních. A to je fakt hrozný. Takže i chlapi, jo, jestli se dneska cítí nějak extra sebevědomě, možná stačilo jenom, že se na vás někdo hezky podíval. Porsche zatím nechme v garáži a my pojďme na další songy. Tady jsou. Fajn. Tady je naše Tiffany Aris slibovaná I Where to Go. Právě teďka na Fajnu.

0: Tiesto, Billy Pink, Panteres, taky Zara Larsson, jejich Stateside, a ty nám ukončují naše první společnou hodinku. Ještě 13 čekají, hele, rozhodně nikam neodcházejte. Za chvíli totiž budu zase zpátky.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Pojďme rychle na dnešní počasí, protože dneska bude spíš příjemně. Nebude to úplně jednotný, ale teploty se budou pohybovat většinou kolem 16 až 20 stupňů. Místy se objeví oblačnost a taky přehánky na horách, ale počítejte s citelně chladnějším počasím. Takže pokud vyrážete ven, radši možná deštník, něco teplejšího sebou, známe to.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí. Většinu z nich vidět nepotřebuješ. Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas. Instagram, TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn. Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin, máme 15.02, no a můžeme jít na to. Hele, taková otázečka, věřím, že některý z vás, možná i dokonce většina, nevím, pamatujete na ty doby krvavýho kolena, bunkrů a večer společně třeba u rádia. Takhle nějak vypadal volný čas většinou mých třeba rodičů, prarodičů. A když to porovnám s tím, jak vypadá volno dneska, je to docela zajímavý rozdíl. Věřím, že asi všichni tušíme, v čem to spočívá, ale za chvíli to víc probereme do hloubky, takže na to mrkneme a taky si samozřejmě dáme skvělý playlist. Bude tady třeba Dua Lipa, Michael Jackson, David Guetta, Malcolm Todd a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to tenhle skvělý banger.
0: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Je to Jax Jones, taky Martin Solveig, All Day, All Night, právě teďka na Fajnu.

Disco Lines, taky ty naše No Bro Boys. Posloucháte Fajn, posloucháte Fajn Weekend s Kristin, no a Krvavý koleno. Jenom ten název týhle tý dětský hry zní, jako kdyby ji vymyslel někdo, kdo měl zákaz přiblížit se k Netflixu. Naši rodiče a prarodiče, nebo takhle v mém věku, jo, mě je 18, takže to vnímám jako třeba moji rodiče, prarodiče, totiž vyrůstali úplně bez toho, co dneska považujeme za automatickou součást volného času, že jo, žádný TikTok, Netflix, PlayStation, prostě nic. Po škole se udělali povinnosti a pak se šlo prostě ven. Ale nebudu lhát, když mě někdo osočí, že vy už jste neměli žádný dětství, vy už jste děti internetu. Ne, nepřipouštím to. Já si pamatuju moc dobře, co jsem dělala, když mi bylo 8. Byla jsem do večera, než se rozsvítily první lampy na hřišti, nebo jsem se věšela za stromy, bunkry si stavila taky, takže hele, zase neházet všechny do jednoho pytle. Ale všeobecně prostě... V té době si prostě, nebo před těma pár lety, desítky lety, si tam všichni ty děcka museli zábavu vymyslet sami, jo, bunkry, různý hry, běhání po venku a samozřejmě právě Krvavý koleno. A mě na tom vlastně nejvíc baví to, že když se dneska nudíme, máme asi, nebo mladší třeba i, máme asi milion jako možností, co s tím dělat, jenže právě proto je to docela těžký se fakt nudit. Vždycky stáhnete po mobilu během 5 sekund, že už něco sledujete a je to easy. Dospělí to samozřejmě taky neměli úplně jako wellness. Po práci často čekala takzvaná druhá směna, jako domácnost, děti, vaření, všechno, ale večer se rodina sešla, hrály se společenské hry, povídalo se, že jo, poslouchalo se třeba rádio, televize se zapínala hlavně večer, takže možná nejde o to, že dřív bylo líp, ale spíš měli mnohem víc prostoru zjistit, co vlastně dělat, když vám nikdo nic nepustí. Teď mě jako zajímá, kdyby vám dneska na celý víkend někdo vzal tady ty všechny vymoženosti, co dneska máme, co byste první udělali? Věšeli se za stromy, hráli společenské hry. Co mi to za vás bylo? 724, 634, 634. No a my pojďme dál. Vy mi pište a teďka Fastboy Beautiful Life. Beautiful Life právě teďka na Fajnu.

Teď to je Dua Lipa. Její Houdini. Posloucháte fajn víkend s Kristin. No a řešili jsme tady, že dřív si prostě děti neměli moc na výběr, s čím hrát. Neměli telefony, neměli iPady, neměli PlayStationy a všechno možný, ale prostě si to nějak vymysleli, prostě se nudili a tím pádem lezli na stromy, vytvářeli bunkry, nebo jste prostě doma si spolu všichni pustili rádio, nebo hráli prostě společenské hry. A tak mě zajímá, kdybychom se trošku vrátili do téhle doby, v tomhle čase, tak co byste vlastně udělali jako první? Napsal mi tady Martin a ten napsal vlastně hrozně hezkou zprávu. Ahoj Kristin, jako dítě jsem také lezl po stromech, dneska lezu po horách. Takže se to vlastně trošku přenáší. Taky mi přišla další zpráva. Ahoj, já bych vzal rodinu na výlet. Bez mobilu bychom se možná konečně bavili spolu. No to rozhodně. Všeobecně si myslím, že telefony můžou za spoustu nepozornosti a třeba i spoustu neseznámení. Představte si, že byste prostě jeli tím metrem, teďka byste nemohli koukat na ten telefon, takže byste se koukali okolo a třeba byste poznali vašeho budoucího manžela. Chápete, co se tím snažím říct? Tak

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš pičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Nový tracky.
7: Témata, který chceš vidět a

Day tady u nás na Fajnu. No a další téma si docela s tím předchozím bude rozumět, protože sice jsme všichni na telefonech, ale Apple právě udělal něco, co úplně nechcete slyšet, pokud si šetříte třeba na nový iPhone, protože máte taky pocit, že když si koupíte starší iPhone, tak ušetříte? Tak Apple právě říká, že ha, no, ono ne. Apple totiž po představení nový řady iPhoneů upravil ceny a nejde jenom o ty úplně nový modely. Elektronika obecně prostě zdražuje kvůli rostoucím cenám. Tady jsem našla jako kvůli rostoucím cenám polovodičů a hlavně paměťových čipů, takže to prostě celkově se zdražuje. Třeba nový iPhone 18 začíná na 34, skoro 35 tisíc korunách. A když chcete terabyte úložiště, no tak jste na 52 tisíc, což jako za novej telefon nevím, jestli chcete dávat prostě 50k. A teď ta část, která mě osobně baví nejvíc, když jste jako si říkali, nevadí, vezmu si ten starší model, ten bude levnější, tak ne tak úplně, protože Apple už některý starší pro modely přestal prodávat a ceny elektroniky obecně tlačejí nahoru právě dražší čipy. Takže jsme se dostali do nádherného momentu, kdy iPhone stárne, ale jeho cena nemusí. A upřímně, jestli jste si jako chtěli letos koupit nový telefon, možná teď nastává chvíle dělat to nejgeniálnější rozhodnutí, podívat se na ten svůj současný mobil a říct si, hele, vždyť on vlastně pořád funguje. Tak si na to vzpomeňme a jedeme dál. Teď už David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good, právě teďka na Fajnu.

to je DJ Goya, Jason Derulo, taky Melody, my Chico, posloucháte Fajn. No a my pokračujeme dál, protože tady máme další skvělý songy. Ještě vám řeknu, že si za chvíli taky pustíme nový songy. Co teďka vyšlo, prostě dáme takový recap New Music Friday, tak se na to připravte a mezi tím třeba Malcolm Todd nebo Kalin, Kalin, Kalin, ty tady.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Lukáš Sombr, Homewrecker, no a my pojďme pokračovat dál. Máme tady New Music Friday Recap, pokud jste nějak nepostřehli nějaký nový songy. Upřímně musím říct, že tenhle týden byl trošku chabší, ale i tak, tady máme fakt skvělý bangry. Pojďme to

dát, ale to už je asi 2 roky starý song, to není ono. Teď je tady Feels of Love. Na čerstvém albu I Know Too Much, který vyšlo 6. září, v písni si hodně hraje teda s obrazem lásky jako elektřiny. Najdete tam motivy proudu, energie nebo taky elektrického šoku. A zajímavé je, že skladbu produkovali Dave Hamelin a Jack Rochon. Možná vám to něco říká, proto je to tak dobrý. A my jdeme dál. Crank 2 je čerstvá novinka, která vyšla teďka, navazuje na její předchozí track Crank od Slater. Ta ale zdůrazňuje, že nejde jenom o remix. Je to fakt pokračování. A klip si tentokrát režírovala sama ve videu, kromě taneční choreografie nechybí ani obří twister. A zapomněla jsem tomu zadávat kategorie. Tam to byla kategorie Famous, tady to je kategorie TikTok a teďka jdeme na něco trošku underground. Čerstvá česká novinka, chtěl bych ti říct. Spojuje Electric Mana, I Am Oscara a Rainera. Song se navíc dostal do aktuálního Spotify New Music Friday jako všechny ostatní, ale samozřejmě tím, že je to víc undergroundová hudba, tak je to o to víc cool. Hele, běžte si to rozhodně pustit, myslím si, že to má vibe, má to grády prostě. No a my jdeme dál, to bylo úplně dramatický. Hele, pojďme, tady máme Daft Punk, Get Lucky. Právě teďka pojďme si to, lidi, užít. Jo, to je ten vibe, který jsme prostě očekávali. Má to dlouhý intro, takže vám ještě něco k tomu povím. Skvělej song, Daft Punk, Get Lucky. Pojďte zavibit, pojďte si to užít a hudbu dejte na max. A posloucháte Fine?

Ahoj, to byli Daft Punk, Get Lucky, posloucháte Fajn Víkend, druhá hoďka za náma, jsme přesně v půlce, no a my samozřejmě pokračujeme dále, protože nás čeká ještě dvě nabitý hoďky. Hele, vidím tady ten playlist a jako nestěžuju si, je velice nabitý a taky samozřejmě budeme řešit nějaký novinky, další drbíky, tak vydržte a za chvíli se zase slyšíme.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
4: Ahoj lidi, startuje nám naše třetí společná hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin. No a my se pojďme podívat, co nás čeká aktuálně dál. Lil Wayne už si nekupujete jenom na Spotify, ale teď ho můžete koupit i ve Fortniteu, nebo do Fortniteu, to probereme za chvíli. Celkově celebrity se nám v těch hrách nějak množej a taky si samozřejmě dáme nějaký skvělý songy. Už za chvíli třeba Sabrina Carpenter, Martin Garrix, Rudimental. Hele, jakoby bude to nabitý jako vždycky, takže pojďme na to a odstartuje nám to tohle rapový duo Kellyn, Stein 27 a jejich Vítej mezi náma. A vlastně to je docela trio, protože to je v remixu od Nobodyho Listna. Pojďme na to, na Fajnu.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
5: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

to byla Gracie Abrams, jej Look at My Life, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a Lil Wayne už není jenom rapper, kterýho si pustíte do sluchátek, teďka si ho můžete normálně vzít s sebou do Fortniteu. Fortnite totiž právě přidává Lil Wayna do svojí Icon série prostě, takže místo toho, abyste ho poslouchali, můžete za něj hrát. Jsou tam různý outfity, emoty, krumpáče, glidery a další kosmetické jako věcičky. Kdo to o tom nevíte nic, tak hele, asi se o to nezajímejte. Za chvíli si dáme další song, ale co bych k tomu dodala jenom, tak mě vlastně na tom baví, že kam se tyhle spolupráce dostaly. Všeobecně, jo, i pro lidi, co nehrajou hry, tak dřív prostě bylo úplně šílený, když se objevil rapper ve videohře nebo někdo známý. Dneska už máme ve Fortniteu hudebníky, herce, sportovce, pomalu čekám, kdy tam bude moc běhat i já a střílet po lidech, teda ne, to škrtám samozřejmě, jo, protože Fortnite už dávno není jenom hra, kde se někdo snaží přežít poslední kruh. Je to místo, kde se prostě potkává ta hudba, móda, internet, určitá popkultura. A pro mladší generaci je vlastně úplně normální, že svýho oblíbeného interpreta nechce jenom poslouchat, chce ho mít jako součást svojí online identity. Takže Lil Wayne dneska přichází právě do Fortniteu. Jestli jste někde říkali, že utrácet peníze za skin je blbost, radši to neříkejte moc nahlas před někým, kdo má ve Fortniteu celou skřínku plnou outfitu, jo? Pojďme dál, teď nás tady čekají další skvělý bangry. Bude tady Rudimental a taky tady bude Martin Garrix, no prostě jedna velká party. Teď už ale právě Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It na Fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine

0: Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
0: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

tohle to byl Mr. Props, jeho Waves. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a pojďme se trošku dovzděla. Představte si, že máte s někým tak blízký vztah, že už spolu nezdílíte jenom playlisty, mýmy a Netflix třeba účet, ale dokonce i přesvědčení, který vůbec neodpovídají realitě. Říká se tomu, a teďka to nejspíš přečtu blbě, ale chci, aby jsme tady byli kompletní, i s faktama, folie a deux. Takhle se to minimálně píše, neboli sdílená psychóza. Je to takový jako vzácný stav, jak to popsala, kde člověk s nějakou psychotickou jako poruchou ovlivní někoho, s kým má velmi blízký vztah. A ten začne sdílet stejný bludný přesvědčení, což zní docela jako strašidelně. Nejčastěji jde právě o dvojice, ale může to výjimečně objevit i ve větší skupině, nebo třeba právě celý rodině. A právě to je na tom pro mě nejvíc jako mind-blowing, protože všichni známe ten moment, kdy se s někým jako trávíme tolik času, že začneme používat jeho hlášky, poslouchat jeho hudbu nebo přibírat jeho názory, styl a tak podobně. Tady je to ale jako mnohem dál. Velkou roli může jako hrát i dlouhodobá blízkost a sociální izolace, když jste prakticky pořád jen spolu, máte mnohem méně kontaktu s lidma, který by vám mohli říct, hele, počkej, tohle se mi úplně nesedí. A mimochodem, tenhle fenomén není žádný jako nový hollywoodský jako výmysl, jo? Název folie a deux vznikl už v roce 1877, takže to nějakou tu historii má. Takže jestli jste si někdy říkali, že jste se svým nejlepším kámošem úplně na stejný vlně, tak prosím, doufejme, že jenom obrazně. Pojďme radši dál. Dominic Fight, White Keys, to si dáme taky. A taky si dáme Laurent Wolf. Všechno bude právě teď na Fajnu.

0: Josh Curran, Mother's Eyes, tady u nás na Fajnu. Máme sobotu 12. září, já doufám, že máte hezkou, klidnou sobotu, žádnej stres. Já mám dneska víceméně jednu takovou menší, dalo by se říct, osobní odbočku, protože dneska slaví svátek všechny Marie. Takže pokud nějakou kolem sebe máte, tak jí třeba pošlete pusu, řekněte, že jí máte rádi, napište jí, nebo jí to prostě řeknete, a já bych chtěla popřát hlavně jedný konkrétní Marie, Marušce, mojí tetě, takže všechno nejkrásnější a samozřejmě ale i všem ostatním. Krásný svátek, dnešek je prostě váš, no a my pokračujeme dál, protože tady mám další skvělý songy, pojďme na ně! To je naše Rue Gale Wishful Thinker, to si dáme za malou chvíli, taky ale třeba Zara Larsson, všechno bude do minutky, tak si počkejte, na Fajnu.
1: Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
14: yes,
13: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
14: Yes, so!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: My name is Summer.
3: What up, it's Kehlani.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Back to the hits.

ve streaming. Co právě trenduje na TikToku? Máme

Posloucháte Fajn. Jennifer Lawrence, herečka, tak si po letech lidi založila Instagram. A hned teda při prvním videu v podstatě řekla, buďte hodný, nebo mě tady už nikdy neuvidíte. Herečka teda totiž fanouškům rovnou oznámila, že pokud se v komentářích objeví něco zlýho nebo negativního, prostě z Instagramu odejde. A na stories to ještě dorazila tím, že agresivní komentáře můžou ublížit jejímu miminku. A teďka pozor, žádný miminko nemyslela, myslela tím sebe. Jako upřímně, já tenhle přístup fakt respektuju, protože zatímco my ostatní jsme si na komentáře typu nelíbí se mi tvoje vlasy a píp, píp, píp, píp, píp, už skoro zvykli, tak Jennifer se řekla ne, děkuju, já mám i jiný věci na práci. A vlastně všeobecně si pojďme říct, že spoustu fakt slavných celebrit nemají vůbec Instagram, protože to prostě nechtějí řešit, takže Jennifer teďka udělala výjimku, takže J-Lo, vítej na Instagramu. Jenom teda doufám, že internet vydrží být hodnej aspoň do zítřka.

0: To nám uzavírá i třetí společnou hodinku. Ještě jeden nás čeká, rozhodně nikam neodcházejte, protože to bude jako vždycky nabitý, jak playlistem, tak novinkama. Rozhodně vydržte a za chvíli se zase slyšíme na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Máme příjemnou sobotu a pojďme si naposledy dneska hodit počasí. Dneska bude kolem 22 stupňů, většinou polojasnou, déšť zatím. Není úplně hlavní téma, večer teploty spadnou, takže pokud vyrážíte večer ven, na později už se hodí něco přes ramena.
2: Fajn.
8: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
8: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Sleduj Fajn.
2: Fajn. Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
2: Fajn.
0: Čau lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin, 17.00, to je aktuální čas. A lidi, teďka vám hodím takový malý flashback. Pamatujete si, jak jsme ve školce, nebo ve škole na základce, spíš první stupeň určitě, si hráli na takový ty svatby a dohazovali jsme si vzájemně někoho a potom se tvořily ty svatby? No, tak tady to někdo vzal až moc vážně. A ne ani nikde moc daleko, jo, tady, v Praze. No, tak to probereme za malou chvíli, ale mezi tím nás čeká skvělý playlist. Bude tady Shimon Ob, bude tady Kesha, bude tady Olivia Rodrigo, Viktor Kal. Hele, máme to tady nabitý, takže nebudu zdržovat. Pojďme na první song.
2: Fajn víkend.
8: Fajn víkend.
2: Fajn.
0: Axwell, Ingrosso, More Than You Know. Tady na Fajnu, právě teď.

Save My Soul. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a tohle je přesně ten typ školní akce, u který si říkáte, tohle někdo fakt schválil. Základní škola u Prahy uspořádala totiž pro děti svatbu. Ne jako svatbu na nečisto ve smyslu, že si děti zahrajou scénku a pak jdou domů, jo? Ale podle fotek to působilo skoro jako opravdový obřad. Nechyběly šaty, oblek, prstýnky, ani svatební výzdoba a internet samozřejmě hnedka jako explodoval. Lidi na sociálních sítích se teda ptali, proč škola dětem vůbec ukazuje svatbu jako něco, co mají řešit v tak nízkém věku. Jiní zase říkali, že šlo jenom o nevinnou hru a způsob, jak dětem přiblížit tradice, spolupráci a nebo třeba rodinné hodnoty. Jenže víte, jak to na internetu že chodí. Stačí jedna fotka dítěte ve svatebních šatech, jeden prstýnek a najednou se z běžný školní aktivity stane kulturní válka. Jedna strana křičí, že je to roztomilý, druhá, že je to úplně mimo, třetí už mezi tím řeší, kdo to povolil a jestli se k tomu vyjadřoval ředitel a blablabla. Já bych si hlavně chtěla vědět, jak probíhala příprava, protože zatímco ostatní děti vyráběly přáníčka, někdo tam pravděpodobně řešil, máme dost židlí pro hosty a kdo bude dělat od dávajícího. Každopádně, děti si to možná užili, ale škola teďka dostala vlastní svatbu s internetem a tam má zatím mnohem víc svědků než novomanželé. No nic, pojďme dál, pojďme si pustit radši další skvělý songy. Bude tady Kesha a její TikTok, to už jsme dlouho neslyšeli, a taky James Hype, Sam Harper, Bobby Hardaway, Waterfall. Právě teďka na Fajnu. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.

co letí ve streamech. Co právě trenduje?

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211

Tohle je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Posloucháte Fajn víkend s Kristin, no a pomalu jistě se blížíme do konce, ale ještě předtím random fakt dne. Jestli jste si mysleli, že už jste viděli všechny možné místa na cvičení, tak Thajsko právě posunulo nový level. V jednom městě se tam totiž skupina žen pravidelně schází na aerobik. Jak krásný, ale přímo na hřbitově. Prostě si pustí veselou hudbu, přijde instruktor a jede se. Více než 20 žen tam normálně cvičí, tancují a dávají si do těla a za zády mají krematorium. A aby to bylo ještě bizárnější, oni se tam zároveň starají o ten hřbitov, jo. Uklízí ho, sázejí tam kytky a stromy, takže vlastně dvě mouchy jednou ranou. Uděláte něco pro své zdraví a ještě uklidíte sousedům. Já bych tam ale asi radši měla problém hlavně s motivací, protože když mi přijde při dřepech dojde dech a někdo vedle řekne ještě 10, já nechci vědět, co bude další levo. Ale takhle, zase respekt, já osobně bych na hřbitově zvládla maximálně procházku a i ta by skončila u prvního podezřelého zvuku.

místo je Josh Baker, taky Poppy Bascom. My Place. Posloucháte fajn? S váma Kristin a my pokračujeme dál, protože tady máme další skvělý songy, který nás čekají. Hele, tady prostě One Republic. A jejich song Need Your Love. Přesně ten typ songu, který vám podle mě během pár vteřin udělá lepší mood a prostě krásnější den. Tak si ho tady společně se mnou dejte a vydržte. Protože toho bude ještě víc. Budou tady ještě songy jako třeba Kasabian, Silver Apple Eye, možná na to nic neříká, ale taky banger. Za všechno za malou chvíli.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

to byla Tiffany Aris, její Vertigo, posloucháte Fine Weekend s Kristin. Máme 17.53 a jak asi tušíte, to znamená, že jsme na konci dnešního vysílání. Děkuju mega moc, že jste tady se mnou dneska byli. Doufám, že se uslyšíme i zítra, protože já tady rozhodně budu i zítra. Věřím, že i vy od 2 do 6, jako vždycky. Věřím, že to zase bude super. Budu se na vás těšit, no a teďka se mějte krásně, krásný zbytek soboty a tenhle song. Fajn. Přesně tak, tenhle song k tomu Kasabian Silver Apple Eyes. Skvělý banger a s tím se s váma loučím. Mějte se krásně, ahoj!

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinsko-americká zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Fajn. Vždycky ho.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Brně Králově Poli za 11 milionů 700 tisíc, stavební parcela v Církvicích na Kutnohorsku za 713 635 korun, další stavební pozemek v Horní Suché u Karviné za 5 milionů 130 tisíc 140 korun, byt 3 plus 1 v Praze Dejvicích za 13 milionů 200 tisíc a byt 2 plus 1 v Mostě za 1 681,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Are you coming in or what?
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Nový tracky. Nový tracky.
5: Témata, který chceš vidět.
4: A momenty, který se do vysílání nevešly.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.
4: Fajn.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky.